0: word. One word. One word.
1: Yare na nko na nimu kura mpo de yare ne spare na kakra na nimu na ho ne sa na spare na kakra.